Rádiu STG, Oliver Jatrúfnál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, Over This Mind DJ, Regálili,